0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Most u Fatry v Napajedlích možná ozdobí květiny. Je to jeden z nápadů, které navrhli sami obyvatelé a o kterých teď může veřejnost hlasovat. Ve hře je i stůl na šachy a Člověče nezlob se v centru města, vybudování veřejného ohniště na Kalvárii anebo oživení hřiště na nábřeží barevnými herními prvky. Obyvatelé Napajedel můžou o návrzích hlasovat elektronicky i osobně na městském úřadě do půlky června. Ranní teploty na východě Moravy jsou docela vysoko a odpoledne to bude ale velká paráda. Může být až 27 stupňů. Po většinu času bude polojasno, opět se nám do toho ale bude přidávat i čerstvý vítr.
5: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva,

0: Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
2: Krásné ráno.
1: David.
3: Ahoj.
2: A Michal.
1: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
3: To je levitující balónek.
1: Jak to vysvětlit? Jasmin, my k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balónků. Jeden tady zůstal, růžovej, a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
3: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
2: No zkrátka umíme se pobavit při úterním ránu.
1: Tak doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný.

0: takhle zní vaše úterní ráno. Rosé, Bruno Mars a Paté.
1: Na Hit Radio v 6.06.
2: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte. Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
1: Co se stalo?
2: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo, ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Tak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle jak hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, který by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, jak kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
1: Jasně.
2: To bylo šílený.
1: Ty jsi mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem si takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát, a když jsem jako ty nohy přehodil z postele a dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera, a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem. A podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všechny v perimetru třeba 1 kilometru. To byla strašná rána, co David?
3: Jsem úplně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, než přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
1: Dobře, tak... Třeba bude mít někdo lepší historiku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777 937 777, to je číslo k nám. Bereme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen. She's

0: Nielsen, taky úterní Hit Radio chvíli před 6:15. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno my dvě se Smin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a prý má díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Pozně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to prozradím, my jsme se do té zprávy trošku zapotali, už když jsme to tady četli, předtím, než jsme šli do vstupu. A co se stalo?
1: A stane se to znova.
0: Takže to bylo, počkej, Eliška z Liberce má dnes velký den, čeká jí zkouška v autoškole a zdraví Martinka, která jde do Motola, je to možný?
1: Já si myslím,
0: no, já bych možná, já bych asi to. Takhle, no. Alvaro Soler, tady je nachystanej. Tak jdeme hrát.
1: Děkujem za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6:14, Hit Radio, hezké ráno.

0: Před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte, no a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita z češtiny, ať to byly jako didakťáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo, takže za pět, ale pozor, pak byla mluvnice, to jsem měl vždycky za jedna, jo, takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky...
2: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, vy dva Davide. Jo, dobře, ale můžu se zkusit zapojit.
2: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
2: city,
0: jako...
2: City, individualita a příroda.
1: City, romantismus.
2: Ano, je to romantismus.
0: City, romantismus.
2: Takže 1-0, tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
2: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A. Karel Jaromír Erben, za B. Karel Hynek Mácha, ano. Za C. Božena Němcová, nebo za D. Jan Neruda?
0: Zařeži Němcová. Tak Mácha, že?
2: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1. Poslední rozstřelová otázka.
1: Jak 1-1? Já to měla dobře taky.
0: No ale ty jsi to vyhrál.
2: Pro tu soutěž, Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A. R-forma, za B. Ich-forma, za C. vševědoucí vypravěč, anebo za D. nezúčastněný vypravěč?
1: Ich-forma.
2: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, tak vidíte to. Tak
1: je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů, vy kdo s náma hrajete? Cože? Hele, jaký i se píše? Yeah. Takhle, držíme vám palce dneska u maturity. Zvládněte to, to dáte. A když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu na tahu od Fulneku na Opavu. V brance u Opavy bourala dvě osobní auta. Zasahují tam záchranné složky. Projíždějte s opatrností a připravte se na zdržení.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit, já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem nebo na jeden zásah?
3: Na jeden zásah.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3466 km. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 km.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x. Na kole.
2: A to nechceš.
3: Nechceš, přesně.
2: Občas stačí jednou.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut 6:45 přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda ženám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne, a ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo, a zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím nás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je ty jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
2: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
0: Já jsem si říkal, jestli tam dělá mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No, no tak vám by se to určitě taky stávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit za Davida, že největší peklo je zkoušet si kalhoty teda v převlíkací kabince, protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo, takže já si jdu pro tu 32, 34, teďka se to, jako teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandat, ještě s botama, aby si viděla, jak to třeba je, a zjistí, že jsou jako malý, takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně tu práci, jo.
2: Já mám řešení. Kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.

0: zeď. Tvit, tvit!
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
1: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
9: Unihoby.
8: Vše pro tvé zelené království.
0: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
5: Pip, pip.
10: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
11: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Dvě nehody teď komplikují provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta, dejte pozor, a v Brance u Opavy jsou v sobě taky dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I Gone Gone Gone na Hit Radio v 6.53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hit Radia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, karty Surikarty, takže nám napište na web Hit Radia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to moderní, se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno, v té hře o hlavní výhru a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partnerů.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc. Cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky. Vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den. Na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 na hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Modré na Uherskohradišťsku vyrůstá nové záchytné parkoviště. Auto tam můžeme odstavit třeba při návštěvě přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda. Místa ale využijí i ti, kteří míří na Velehrad. Cílem bylo vytvořit esteticky čistý prostor. Dokonce má parkoviště tvar letícího ptáka. Stavba začala v zimě a s dokončením Modrá počítá na přelomu května a června. I dnes bude mít na východě Moravy hlavní slovo slunce. Po celý den má být polojasno, ale opět taky větrno. Odpolední maxima se dnes dostanou až na 27 stupňů. Zítra už se to má trochu kazit a odpoledne se objeví přehánky.
13: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
14: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Krásné ránko.
16: Hezký úterý vám přejeme.
17: Snídaní šampionů.
15: Minuta po 7. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Hezké ráno ještě jednou.
18: Ahoj.
15: Ahoj, no a už v této hodině o 7:30 v rychlé pice budete soutěžit s hotelem Rezidence Vogelsang. Víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, a to všechno za 10 000.
16: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po 7:30 a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
15: Počkejme na to. Sia, Chandelier, Robin Schulz.

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7 přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválili. Jo? On říkal, ty kráso, chlapi, to ocení, ty si správně řekla Lamborghini. A říkám, jak bych to jako měla říkat. A on, no všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: Víme, jak to jsou... je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Tagliatelle.
1: No, jasně, jasně.
0: Já teda tady s těma těstovinama mám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom pappardelle nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tam to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Açaí nebo açaí bowl a ne acai. Někdo říká acai bowl, tak je to açaí, açaí.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, vlastně. Takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde, jestli pojedete někam na Dovču v Nutnost, výborný, no. Nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo Adidas? Jak je to správně podle
0: no,
1: vás?
0: Jako
1: je to Adidas?
0: No, má tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak to by hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to je,
0: je to
1: ono.
0: Je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medana.
1: Medana. A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to no, říká jasně. Jakoby najednou divně.
0: Kdybys přišla sem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, abys řekl, tak tady úplně...
1: Úplná kráva, no, tak jo. A pak tady ještě Porsche, jo. To my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche. Takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře.
0: Tak. Nevím, já jména a značky tady těch drahy aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Jsem to zrovna chtěl říct, no, tak Lamborghini, Porsche, Porsche.
0: Hele, řekni, že hele, Škodovka, Škoda, to se vyslovuje normálně, ne?
2: Škoda.
1: Škoda, today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně, nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost zkrátka?
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně nebo není v dobré konvici, protože je zde veliké risotto, že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako bumerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávu přes WhatsApp, jaké slovíčko je, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co opravdu, co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství.

0: Itálie Imbruglie Torn na Hit Rádiu, 8:15 a vy nás bavíte, lidi. Vy nás bavíte, pro vás, kdo jste se předal až teď, řešili jsme slova, která celý život říkáme špatně. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co říkáte blbě, nebo co vás eventuálně tahá za uši, když někdo řekne.
1: Tak začneme tím, co někoho tahá za uši, třeba Vaška. Ahoj, mě rve uši, když někdo místo jo řekne ju. To bych ho praštil.
0: To je pravda, no.
2: Takový oplzlý, jako no. Až skoro.
0: Jo.
1: Taky jako, no, přidrzlý. Jo.
0: Martin píše, dobrý den, často slyším anglické slovo event vyslovovat jako event. To je ale špatně. Správně event s důrazem na druhou slabiku. Hezký den.
1: Jarka, co je? Co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Okay. Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný, už na pořád to bude forbal. Teď co to mě má být, jestli fotbal nebo florbal?
2: Nebo,
1: asi
2: no,
1: florbal.
2: Nebo něco mezi, no.
0: Něco mezi, no. Nebo má normálně hokejku a
2: třeba jenom zná nějaký sport, který my neznáme, no.
0: Píše Peťa taky, trhá mi uši, když někdo pěstuje zvířata místo chová, což mimochodem používají i v televizi. Krásný den všem chovatelům a pěstitelům.
1: To je fakt. Ahoj, s tou italštinou má problém spousta lidí. Například značka Kiko, každý říká Chico, ale Italové říkají Kiko. Nebo španělská šunka jamón, sečte jamón a slyšela jsem často šamón.
0: Co máš? Já jsem dal 20 rekat toho šamónu tady. A nebo víte co, dejte mi to celý a dvakrát. Šamón. Jinak mě by se zajímalo, jak jsi přečetl tu značku Kiko,
1: no.
0: Což vyslovujem Chico. Ty jsi to tak přečetla, protože jsi to věděla, anebo?
1: Tak je to móda, to znám, to nevyslovujeme Chico právě. Jo, no, Češi to vyslovují Chico. Ano.
0: Kiko, dobře.
2: Chico.
0: Cože?
2: Čeko to vyslovuju v Česku.
0: Čeko. A taky Marťa, ahoj, da, tak mě tahá za uši, když někdo řekne, že by si dal gnoči. Správně je ňoky.
1: Ňoky. No. Vy máte kluci něco takového vlastně?
0: Já říkám všechno špatně, takže...
2: Mě říkal nedávno jeden známý, že si jede dát do jednoho fast foodu kvesadilu. Což nemusíme být úplně velký španěláci, aby jsme věděli, že je to teda quesadilla, no.
1: Ale tady vždycky špatně, jakože buď teda ti někdo řekne quesadilla nebo quesadilla, prostě je tam je, dvě l jsou je.
0: Ale jsem byl v pekárně jednou ráno, jsem si vzpomněl a tam paní přímo říká, jak si dala jeden croissant. Tak jako, je to croissant, ne?
1: Croissant.
0: A ještě tady máme...
1: Ty jo, David,
2: přesně,
1: tak
2: když to řekneš takhle, tak jsi za totálního blbce, že jo? Když přijdeš do kavárny a dáš si croissant.
1: A tak můžeš říct prostě croissant a ne croissant, že jo?
0: Pojďme ještě na hlasovku od Verči.
3: Ahoj, já strašně ráda říkám místo puzzle puclíky. Já nevím, jestli říkáte puzzle nebo puclíky, ale já miluji prostě puclíky. Pojďte, jdeme skládat puclíky. Kamuš z Prahy to úplně nesnáší. Mějte se krásně, jste skvělí, ahoj.
1: Tak pucle, jako,
0: co nesnáším, když někdo řekne pucle teda. Samozřejmě, že říkáme, pojďme skládat puzzle.
1: Pucle jsou dobrý, tak nejsme pucle. V Americe, nebudeme tady
0: pucle
1: padlovat.
0: Jsou dobrý, tak já bych tomu asi řekl jenom, pojďme říkat tak, jak prostě nám to jde, přes kusu, no. Jak nám to je příjemný, jo? Dáme dneska puzzle, anebo croissant.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
10: Snížíme o 2 stupně.
9: Bod 2. Průvan.
10: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh.
9: Bod 3. Plíseň.
10: Vydrhnout, přetřít.
12: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
13: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
14: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled.
7: Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
14: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí!
17: Právě teď

0: www.matroš.cz.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Uniho by.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Nehoda teď komplikuje provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta. A zdržení přes 20 minut teď hlásíte v koloně v Ostravě na Rudné na příjezdu od Havířova.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Máte namířeno do kina na dokument Neboj, dýchej, čaruj o Davidu Stypkovi. Určitě se tam potkáme, mimochodem na ČSFD 87%, tak to vypadá, že to bude rozhodně stát za to. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, je přesně 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Mikrofon ještě.
2: Šestý největší koncert v historii. Takový je přívlastek nedávné show kolumbijské zpěvačky Shakiry na brazilské pláži Copacabana. Podle dostupných zpráv dorazili zhruba 2 miliony lidí. Hloubení pražského metra dostává nový rozměr. Při jeho ražbě objevili nový druh členovce, který měl pocházet z Prvohor. Podle odhadů jsou staří zhruba 450 milionů let. S výběrem letních táborů bychom neměli dlouho otálet, kapacity se totiž podle provozovatelů rychle plní, taky letos jejich ceny porostou, oproti loňskému roku si připlatíme i 10%.
0: Já si myslím, Davide, ať tě nechci urazit, že tohle je zpráva, kterou prostě recykluješ každý rok.
2: Je to přesně tak. Po pátý už letos.
0: Jasně.
2: Neotálejte s výběrem letního tábora, kapacity se plní.
0: Ty jenom upravuješ ty procenta každý rok, že?
2: Ty jsou pořád stejný.
0: Ty jsou stejný.
2: To je vždycky 10%.
0: Inflace není, jo? Takže tohle je zpráva z roku 2021.
2: Je to tak.
0: Pojďme soutěžit celý tento týden. Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
3: Čeká vás tam snídaně, večeře, wellness s výřivkou, saunou, párou, taky fitko, tělocvična, 10% sleva na masáži během celého pobytu a taky je to dog friendly, takže zadarmo tam můžete vzít svýho pejska.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.
2: Tahle zpráva se taky opakuje, že to byla taky včera vlastně, úplně stejná.
0: Ještě udal.

0: 7.34. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Krásné ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: S hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 000 korun.
2: Hotel Vogelsang, rezidence Vogelsang, leží vlastně přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, můžete si tam zařídit romantický víkend nebo aktivní víkend, jak chcete. Procházky v přírodě, výhledy.

0: houby, která žije v ananasu na dně moře?
1: Ježiš, tak to je ta otázka, tak to asi...
0: Animovaná?
1: Ano.
2: Houba?
1: SpongeBob?
2: Jo, jasně. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Které zvíře je symbolem českého státního znaku?
1: Les.
3: Jo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Které ovoce je hlavní surovinou pro výrobu povidel? Víš?
1: Švestky.
2: Mm-hmm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jaký stát sousedí s Českou republikou na jihu?
1: Rakousko.
3: Přesně tak. A poslední, pátá otázka.
0: Jak se jmenuje slavná loď, která se potopila v roce 1912 po srážce s ledovcem?
1: Titanic.
3: No samozřejmě.
4: Je to tvoje.
3: Samozřejmě. Tak Zuzi, vyhráváš víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu.
1: Já se těším, super, děkuju.
3: Pojď, pusté emoce, pojď, dopadne s tebou.
1: Jo, to je skvělý, manžel, jo.
3: A poslouchá manžel?
1: No, myslím si, že ne, on dělá v lese, takže asi ne.
5: Tak to bude, ještě můžeš rozmyslet.
3: Tak to bude velký překvápko, no tak Zuzi moc gratulujeme, s manželem si to užijte. Zdravíme do Náchoda na východ Čech a zase tě někde rádi uslyšíme.
1: Jo, děkuju. Tak
4: se hezky, gratulujeme.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio Zlín.

0: Lost Frequencies Reality na Hitrádiu v 7.39. Hezké ráno a my bychom tady potřebovali vyřídit jednu speciální gratulaci. Gratulka Červajzovi, hokejista Roman Červinka se stal nejlepším hráčem roku.
1: On má letos formu úplně jako na všech frontách, jo. Extraligovej titul, má novou holku, do toho je teďka hokejista roku, takže zbývá jediný vlastně a to vyhrát zlato na mistráku a ten brzo startuje.
0: To se může právě splnit, protože se začíná za nějakých kolik 9-10 dní, tak 10. Nějak?
2: Je to tak, začíná to 15. května.
0: To znamená za 10 dní.
1: Ty blá.
2: Zajímavostí je, že já si pamatuju, když jsem byl malej a chodívali jsme na hokej na Slávě.

0: tak už tehdy tam Červenka hrál a byl jedním z nejlepších.
1: Hmm. Ale prostě
0: teď,
1: je dobrý.
0: O 14 let později, pořád nejlepší.
1: Prostě je dobrý. Takzvaně má Golden Check Hände.
2: No.
1: Červ. Tak gratulujeme. Těšíme se na hokej. Těšíme se na hokej, budete sledovat, budete koukat.
0: No jasně.
1: A jste ti, kdo fandí už od začátku, anebo jste ti, kdo fandí, když už jsme tak jako skoro tak jako nějakým semifinále, finále?
0: Až po čtvrtfinále.
1: Jo, že jo, přesně já to viděl. Kamrat, Feel Alive, další muzika pro vás za malou chvíli. Staví se i linkyni, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, kde vás co zdrží, hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihobby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Nehoda komplikuje provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě auta. A zasekaná je Rudná v Ostravě na příjezdu od Havířova. Zdržení je asi na 30 minut.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ke všemu, co děláte, parádní Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio v 7.51. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou možná osobní otázku. Jací jste rodičové? Co? Jste ti, kdo sdílí vlastní děti na sockách a sdílí o nich úplně všechno od narození, anebo jejich soukromí střežíte a nezdílíte absolutně nic?
1: Nevím, proč se koukáš na nás?
2: Bezdětné.
0: Já jsem se snažil tak koukat jako takhle do větru. Jo. Já se ptám, protože děti totiž dorůstají toho věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno, začínají se bouřit a chtějí za to odškodné.
2: Vlastně to chápu trošku.
1: Je fakt, že my si čas od času procházíme takový ty starý alba s fotkama, nostalgicky vzpomínáme a já si vždycky úplně říkám, ježiš, ještě, že tuhle fotku nikdo nikdy neviděl.
2: No jasně, jakože ty ukážeš, nevím, tetě nějakou fotku a vlastně si ani nepřeješ, aby ta teta tu fotku viděla a teďka zjistíš zpětně, že to je všude na Facebooku u tvých rodičů a že všichni viděli tvoje všechno, jo?
0: Úplně všechno, no. Nicméně ve Francii se to už nějak řeší a rodičům tam hrozí reálně pokuta nebo i vězení, když zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu. Mm. A přesně jak říkáte vy dva, jo, teda fakt, že dřív jsme se s trapnou fotkou styděli jenom před rodinou a dneska před půlkou světa, jo?
2: Jako odškodný, nevím, jestli to je too much nebo ne, ale jako dává to smysl, jo? Já nerada přehrocuju věci, ale vlastně v nějakým smyslu to ten smysl dává.
0: Dává to smysl. Jaký si myslíte, že budete rodiče vy dva? Jasmin, co? Budeš sdílet všechno, anebo si budeš střežit soukromí?
2: Nechtěla bych ukazovat obličej.
1: Možná neřešil, co bude. Aha. Co ty, Michale, spíš, jaký ty jsi rodič?
0: Jak já jsem rodič? No, tak samozřejmě, že jsem ten, který nic nezdílí. Já nechci, aby mi moje dcera za 5 let hodila na stůl fakturu na 50 litrů, že? Nico a Vince, Am I Wrong? 7.53. Tohle je úterní Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autokom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá parádá.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravite.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí sucho, extrémní je podle meteorologů situace na zhruba třetině území. Tento týden sice očekávají přehánky, které by měly pomoct, současný stav ale určitě nespasí. Na východě republiky navíc zaprší mnohem méně, než se původně očekávalo, třeba na Moravě a ve Slezsku by nemuselo pršet vůbec. Investorům se zalíbily nemovitosti, miliardy korun utratí za byty a domy i letos. Podle analytiků šla tento rok do nemovitostí zhruba polovina všech zainvestovaných peněz u nás. Přibývá proto nájemních bytů, těch na prodej ale výrazně ubývá. Bílý dům už je opět uzavřený, policie včera u sídla amerického prezidenta postřelila člověka. Podrobnosti nejsou veřejnosti známé, okolnosti případů se vyšetřují. Okolí místa incidentu bylo uzavřeno a v místě hlídkují policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Most u Fatry v Napajedlích možná ozdobí květiny. Je to jeden z nápadů, které navrhli sami obyvatelé a o kterých teď může veřejnost hlasovat. Ve hře je i stůl na šachy a člověče nezlob se v centru města, vybudování veřejného ohniště na Kalvárii anebo oživení hřiště na nábřeží barevnými herními prvky. Obyvatelé Napajedel můžou o návrzích hlasovat elektronicky i osobně na městském úřadě do půlky června. Ranní teploty na východě Moravy jsou docela vysoko a odpoledne to bude ale velká paráda. Může být až 27 stupňů. Po většinu času bude polojasno, opět se nám do toho ale bude přidávat i čerstvý vítr.
0: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod Kostelem. Adam a Eva.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké úterý.
9: Krásný ráno.
10: Snídaně šampionů.
8: Krásné ráno vám všem v 8.03.
9: Popřemýšlejte teďka, kdy naposledy jste byli na rande a co byl skutečný účel toho rande, protože 37% nezadaných tam chodí za jiným účelem, než si asi myslíte. A za kterým, to si povíme za chvíli.
8: Kelly Clarkson, Alex Warren, další muzika pro vás.
11: Hit Radio Zlín.

0: Nejhranější svatební song loňského roku Alex Warren Ordinary na Hitrádiu v 8 hodin 10 minut a dost pravděpodobně se nebude držet pozadu ani letos. Krásné ráno.
1: Máme tady docela drsný průzkum s drsným číslem. My jsme se vás ptali před chviličkou, kdy jste naposledy byli na rande a jaký byl ten účel toho rande. A ptali jsme se, protože 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli tomu zážitku, bez jakýhokoliv očekávání toho, že se ten vztah někam posune, vyvine, že něco vlastně bude. A já si říkám, že je mi fakt líto těch lidí, který tvoří tu druhou půlku toho páru, co jde na to rande, a opravdu tam jde za něčím, že tam něco jako přeskočí, jo. Takže taková ta věta možná, bylo to fajn, díky, já se ozvu, tak už máme její rozuzlení.
2: Že tam něco přeskočí, nebo že se třeba pomilujou na prvním rande, mě napadlo.
0: To jsem právě taky chtěl říct, že tam je to očekávání, teda že 37% lidí tam jde za nějakým účelem. A je to buď, že teda proběhne něco, hnedka na prvním rande, jak se říká, a nebo, že za tebe někdo teda utratí. Že za tebe jako zaplatí, že to je takový jako zážitek.
2: Jo, vlastně to je zase asi tvůj pohled.
0: No, ale já si myslím, že vy ženy to máte podstatně jednodušší teda v tomhle.
1: Jak to?
0: No tak jako spíš tu útratu platí muž. Jo, takže vlastně tuhle jakoby rande turistiku si myslím, že spíš jako využívají ženy.
1: Já si myslím, že nebo v mém případě rande platí ten, kdo ho vymyslí. Jo, kdo tě pozve, ten platí, a častokrát jsem pozvala já se nebojím člověka oslovit.
0: Jasně. Takže... Jak to má David?
2: Už jsem dlouho na žádném rande nebyl, takže já si to nepamatuju, popravdě.
0: Jenomže vlastně napadá mě, že někdy se taky může stát, že na to rande jako jdeš, bez tohohle jakýkoliv plánu, jo, a že se chceš opravdu seznámit, že to myslíš opravdu vážně, oba dva to myslí vážně, jenomže po dvou minutách zjistíš, že ten druhý je úplný debil, tak se alespoň jako dobře najíš, jo, tak by mě zajímalo, jasně, tak to ti jako nepřijde blbý, ale jestli je třeba nějaká úniková věta, kterou máte, když rande nefunguje. Představ si, Jasmin, nebude to tak těžký pro tebe, že my dva jdeme spolu na rande.
1: Ježiš,
0: jo? Proto říkám, že to nebude
1: právě
0: těžký.
1: Právě to bude těžký, abych ani nešla, tak jak si
0: no,
1: to mám představit.
0: No, lehký bude vymyslet nějakou větu, kterou bys mi řekla, abys utekla, jo. Tak co bys mi řekla po, dobře, ne dvou minutách, ale po 10 vteřinách, co bych s tebou mluvil? Jak by ses vymluvila?
1: To by bylo moje první špatný rande, Míšo. Já jsem to opravdu jako nezažila, jo. Takže, ne, to nám dejte vědět, to by mě fakt zajímalo, jak se jako člověk vymluví, protože já to opravdu nezažila, mě to vždycky klaplo. Sorry.
2: To by třeba mohla říct, Michale, ty seš tak neskutečně trapnej.
0: A nebo, to by mohla, to by sedělo. A nebo bys mohla říct, víš, já si myslím, že na tebe nemám, že máš na někoho lepšího.
2: Jo, to určitě.
0: Taková ta výmluva, jako víš, zasloužíš si někoho lepšího.
1: No. To podle mě říkají chlapi, ale nikdy to podle mě neřekne holka, nevím. Ale dejte nám vědět vy, 777-937-777, jaká je dobrá výmluva, když to rande nejde podle plánu.
0: Hrajte nám to jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to pošlete zprávou nebo klasické SMS-kou. Vrátíme se k tomu teď. Little Party, Never Killed Nobody na Hitrádiu v 8 hodin 13 minut. Hezké ráno. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right here.

0: rádiu, hezké ráno. Situace, jdete na rande, jenže během minuty zjistíte, že jste si dali dostaveníčko s člověkem, se kterým si nemáte co říct. Tak jak se vymluvit? Jasně, možná by stačilo říct jednoduché ne, dík. Už se neuvidíme, ale vy máte mnohem sofistikovanější triky a ptali jsme se na ně.
1: Mike píše, ahoj, já když jsem ještě randil, tak jsem vždy čekal někde za rohem a nejprve jsem si občíhnul, jak ta holka vypadá a když to bylo horší než na fotce, tak jsem za ní ani nešel.
0: Ježíš, mě to připomnělo, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike, Michal, že jo, já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už to je teda x let zpátky a přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sobě měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí a ona vylezla a nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
2: Jsi tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
1: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Kolik ticha je moc?
2: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na rande na inzerát. Když rozhovor nikam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku a s pozdravem jsem odešla.
1: Vždy prý bez problémů, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
3: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, tyjo, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální jo, ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
1: To nejspíš ne a je to vlastně dobrý tip. Případně.
0: Tak taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte. Tak.
4: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory a že musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No a díky bohu slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele, mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já nevím, že se nechápu, že se neozvala, jako tak on skoro vyhoří a ono ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví Boží. Moc. Vy nás bavíte, hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli, Pink anebo Tommy Cash.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
5: Mirá,
8: Rybičky,
5: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
5: Harley,
8: Tomáš Klus,
5: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Nehodu došetřují na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta. A ve Zlíně na třídě 3. května se srazilo osobní auto s nákladňákem. Tak i tady dávejte pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Tommy Cash. Espresso.
1: Espresso macchiato.
0: Macchiato na Hit Radio přesně o 8:30.
2: Ranní update.
3: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
0: 2 až 3 denně, jo?
4: Tak kolik pijete?
0: 2 až 3 denně.
3: 2 až 3 za hodinu, ty.
0: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí, co?
5: To je málo, to je hodně.
0: Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy, a já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal jako dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil a hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
4: Už je to dost erotický, Míšo, nevím, proč se ošahává, poprosím.
0: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls, hezké ráno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Måneskin na Hit Rádiu, chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande, navazujeme na tom. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo, no tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada, jde tam nastavit třeba tělesná teplota, třeba 39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takovýho robotického partnera vlastně jako dala? Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuji. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je té Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk. Jenom, že to je robot.
1: Ježiši Kriste.
0: Že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci teda.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou

0: volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Uniho by.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
6: Hit Radio. Hit Radio.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Raj a Trips. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.51. Krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru, tak vám dám, hlavně pánové, docela vážný důvod, proč zůstat věrný, jo.
0: Posloucháme, jsme jedno velké ucho.
1: Protože ono, když ženská zjistí nevěru, tak je schopná udělat potom neuvěřitelné věci.
0: Je to Itálie.
1: Itálie, ano. Teďka jdeme do Kolumbie teda. Tam je jedna Kolumbijka ve strachu, že její záletný manžel sebere polovinu úspor, snědla v přepočtu skoro 9 000 dolarů. Jo, normálně to do sebe nasoukala, ty dolarovky, 9 000 dolarů prostě spolkla a udělalo se jí tak strašně zle, no, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda ty bankovky.
0: Jasně, já jsem to někde jsem to zaslechl, někde jsem to četl, takže borec jí podved a ona do sebe naházela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě, jo. A co se vám narodilo, maminko? No ale asi 9 000 dolarů.

0: Mood na Hit Radio v 8.58 a to je poslední song úterní snídaní šampionů s datem 5. května. Jsme na konci a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty, taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně a taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulici Horní, nad Rozcestím, pod Lipůvkou, u Rozcestí, Převrátí, Randuský, v Zubří, na Vsetínsku, pozor kvůli požáru lesa, nebezpečí kouře, je tam o velké omezení. Dále Litenčice, Nitkovice na Kroměřížsku, tam je částečná uzavírka, opravuje se tam povrch vozovky. No a v ulici 1. máje v Kroměříži se nám došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Dávejte prosím na svých cestách velký pozor a pokud víte víc, budu moc ráda, když zavoláte. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
4: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Slavnostní zahájení v pražské Holišovické tržnici dnes otevírá květnovou část výzvy do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Na linky městské hromadné dopravy v Kroměříži vyjede první elektrobus. Vozidlo značky MAN si převzali zástupci kroměřížských technických služeb. V ulicích města by se v příštích měsících měly objevit ještě další 3 elektrobusy. Náklady na pořízení 4 vozů jsou zhruba 57 milionů korun. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. No a hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
13: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
3: Krásné dopoledne, venku se to sluníčko tak jako líně probouzí, máme aktuálně spíše zataženo, oblačno, teploty teď je 14 až 17 stupňů u nás ve Zlínském kraji. Přes den se ale vyšplhají na 25 stupňů, odpoledne se oteplí až k letním hodnotám, večer se pak může i úplně lehce vyjasnit. Myslím si, že to zní fajn.
10: Hit Radio Zlín.
3: Příjemné dopoledne ze Zlína. Jak jste na tom, přátelé, se svým zdravím? Myslíte na sebe dost, nebo to zase odkládáte, až bude čas? Dneska by to přitom šlo úplně krásně. V Uherskohradišťské nemocnici se totiž chystá den, který je celý o jednom. O prevenci vašeho zdraví. Tak co, uděláme dneska něco malého pro sebe? Více za chvilku. Jsem Monča.

den. Přátelé, přeji vám fajn dopoledne. Jak myslíte na své zdraví? Já myslím, že dneska by to šlo. V Uherskohradišťské nemocnici se totiž chystá den, který je celý o jednom. O prevenci a zdraví. Právě dnes si tam můžete připomenout, jak důležitá je správná hygiena rukou a nebude to jen o teorii. Můžete si vyzkoušet, jestli si ruce myjete opravdu správně a výsledek vám ukáže i speciální UV lampa. A přátelé, nepousmívejte se, opravdu, čisté ruce je základ hygieny, protože se svýma úžasnýma dlaněma šaháme na kde co, na kde koho, pak nás něco zalechtá na obličeji, na ústech a už je to tam. A pozor, a to není všechno. Zároveň vám můžou zkoumat i znaménka, a to úplně zdarma. Je totiž den melanomu. Celý den v Uherskohradišťské nemocnici je vlastně taková malá připomínka, že někdy stačí pár minut prevence a může to udělat velký rozdíl. Takže pokud budete mít cestu kolem, možná stojí za to se zastavit.

vlnách Hit Rádia Zlín. Přátelé, další prodloužený víkend je před námi a jestli už přemýšlíte, kam vyrazit, mám pro vás skvělou zprávu. Hlavně pro všechny, kteří říkají, já bych jel na kole, ale nahoru to nějak neušlapu. Cyklobusy Zlínského kraje jsou zpátky v provozu a vezmou vás přímo do krásné přírody, do Beskyd, Hostinských vrchů, Křibů nebo klidně až na Valašsko. Stačí nasednout, nechat se vyvést a pak už si jen užívat krajinu, klid, čerstvý vzduch a ten skvělý pocit, že jedete dolů o něco víc než nahoru. Bez stresu, bez parkování, prostě výlet, jak má být. Tak co, kam to bude tentokrát?

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
7: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
8: Unihoby.
7: Vše pro tvé zelené království.
9: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
10: Snížíme o 2 stupně.
9: Bod 2. Průvan.
10: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh.
9: Bod 3. Plíseň.
10: Vydrhnout, přetřít.
12: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
13: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
16: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

zatančená Shakira a do velmi příjemného kadeřnictví v Malenovicích ve Zlíně pro úžasného človíčka s velkým srdcem paní majitelku Jitušku Smitovou, aby jí ten den pěkně utíkal a měla štěstí na samé příjemné zákazníky. Ladí tam Hit Radio Zlín, my jsme za to moc rádi. Krásný den přejeme a teď už No Name, hrajeme hity.

0: Další úžasný letní roztančený hit, doufám, že se máte krásně, je 9.43 a teď to mám něco pro běžce i neběžce. Tady tohle vás totiž může chytit, přátelé. Tento týden na Hit Radio Zlín řešíme úplně to nejlepší téma, kde se ve Zlínském kraji dá jít pořádně a skvěle zaběhat. A teď nemyslím rychle na autobus, ale fakt poctivě lesy, cyklostezky, kopečky, rovinky, zkrátka terény, kde se dá i trochu zadýchat. Pište nám, posílejte své tipy, hlasovky na WhatsApp nebo na Hit Radio Zlín, prostě kde to máte rádi vy. A pozor, každý, kdo se zapojí, jde do hry o super cenu. Místo na štafetě v rámci vyprodaného zlínského půlmaratonu. A teď to nejlepší, poběžíte i s Pavlem a Šárkou z odpolední show. Takže vybíráme trasy, ale možná si vybíráte i nový sportovní zážitek.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme

0: republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Uniho by.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
3: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: A zítra Radio Zlín. Maturanti dnes píšou didaktický test českého jazyka a literatury. Nejen o tom, více ve zprávách s Davidem Račákem. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulicích Horní nad rozcestím pod Lipůvkou u rozcestí převrátí Randusky v Zubři na Vsetínsku. Kvůli požáru počítejte s řadou omezení. Na silnici Litenčice, Nitkovice na Kroměřížsku je částečná uzavírka, pokládá se tam živočišných vrstev. V ulici 1. máje v Kroměříži se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Počítejte s částečnou uzavírkou. Ode mě vše, dávejte prosím na svých cestách velký pozor, pokud víte víc, jsem tady pro vás. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíš, Maxi, jak

0: 59 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maturanti dnes píšou didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Město Valašské Klobouky na Zlínsku připravili třetí etapu obnovy sídliště v Luční ulici, největšího ve městě. Práce začnou tento měsíc, hotové budou na konci listopadu. Počítá se s úpravou a rozšířením dalšího úseku páteřní silnice, zřízením kolmých a podélných parkovacích stání. Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Původně by musely i firmy dovážející kůži dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí. Teď byly z působnosti normy vyloučeny. No a tenistka Barbora Krejčíková se po téměř tříměsíční pauze vrací na turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, poté ji trápily svalové potíže.
2: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
6: Jak pak je dnes u nás doma? Dopoledne spíše zataženo, odpoledne se oteplí až k letním hodnotám kolem 25 stupňů Celsia. Večer se pak může i lehce vyjasnit.
3: Hit Radio Zlín.
6: Mám skvělý tip na výlet, hlavně pro milovníky historie. Jdeme si prožít napoleonské války a pokecat s Napoleonem.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

typ, kde se historie rozhodně nenudí a rozhodně tam neusíná mezi vitrínami. Chcete si popovídat s Napoleonem? Můžete. Na Slavkovském zámku vzniká úplně nová expozice, která oživuje dobu právě Napoleona Bonaparte, a to trochu jinak, než jsme zvyklí. Úplně klidně vám odpoví tak, jak by to udělal on sám. Trochu vznešeně, trochu sebevědomně a možná

Ve Slavkově to zdaleka není jen o Napoleonovi, který mluví z obrazu. Součástí nové expozice jsou i skutečné historické poklady, a to přímo ze sbírek zámku. Uvidíte zbraně, dobové nádobí a také předměty, které v krajině nechali vojáci po slavné bitvě. Za celým projektem, přátelé, stojí umělá inteligence, která pomáhá Napoleonovi doslova ožít. Takže Slavkov teď není jen o historii, ale i o zážitku, který vás do ní vtáhne. A já si myslím, že to je naprosto skvělý tip na výlet.

0: Úžasná banda 21 Pilots v 10.22 na vlnách Hit Rádia Zlín. Sluníčko nám poslední dobou dělá velkou radost a přátelé, co vy? Už máte myšlenky na dovolenou? Na dovolenou někde u moře? Tak pozor, hlavně v Řecku. Tam už totiž turistům začínají docházet nápady a úřadům trpělivost. Nově vám totiž může přijít pokuta klidně až 1,5 milionu korun. A teď se podržte. Stačí na pláži zapomenout ručník. A pak samozřejmě dokázat, že je váš. Řekové si řekli dost přeplněným plážím, takže ručníky, lehátka i slunečníky musí hezky dál od moře, minimálně 4 metry, prý kvůli přírodě a taky, aby to na pláži nevypadalo trošičku jako z katalogu, ne jak po hromadném výprodeji. Takže jednoduchá rada, až pojedete k moři, opalovací krém, plavky a hlavně paměť na ručník. Nesmím ho tam zapomenout.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
7: Unihoby.
6: Vše pro tvé zelené království.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Mladého čaroděje. Do Prahy míří unikátní výstava Harryho Pottera. A ne ledajaká, jde o dosud nejrozsáhlejší putovní výstavu, která už okouzlila víc než 4 miliony lidí po celém světě. Přátelé, chystá se to na Vánoce. Já jsem hodně jako dopředu. Na prázdniny. Od 6. srpna ji najdete v Praha Letňany a vezme vás přímo do světa, který známe z filmu o Harry Potterovi, fantastických zvířatech i z divadelního Prokletého dítěte. Čekají nás samozřejmě krásné ikonické scény, kostýmy, rekvizity, ale i prostředí, kde si budeme připadat, jako by jsme sami prošli bradavickou chodbou nebo nahlédli do zákulisí kouzelnického světa. Je to výstava, která nesází jen na vzpomínky, ale na zážitky a doslova nás vtáhne dovnitř příběhu. Takže já si myslím, kdo je připraven znovu vstoupit do světa kouzel? Já rozhodně ano. Skvělý tip na prázdniny. No ne? A teď už zase těším na léto. Je tu Marquez.

4000 studentů. Včera si dali do těla ti, co si vybrali matematiku nebo angličtinu. Dnes všechny povinná čeština, no a ve středu pak přijdou na řadu další jazyky nebo těžší matematika. Možná si na to sami ještě vzpomenete. Nervozita, ticho ve třídě, hodiny, které tíkají nějak rychleji než normálně a hlasitěji. A hlavně ten pocit, že teď jde o všechno. Prosím vás, nejde. Nejde. Klid. Tak pokud máte doma maturanta, držíme pěsti a jestli jste tohle období už přežili, tak klid, dá se to zvládnout. Je pravda, že je to tak asi možná 3 roky, co mě přestali strašit maturity ve snech a státnice, že jsem se budila celá spocená, že to nemám nachystaný a pak ta úleva, že už jsem velká a dospělá a mám to za sebou a mám dospělé syny, jako wow, pocit ze.

Všem, kteří dneska sedí nad testem, hodně štěstí a přátelé, když nejde o život, víte jak. Za chviličku Meredith Brooks nebo Marek Ztracený. Držím pěsti a myslím na vás.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro. Under
1: Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autokom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
5: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
9: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
10: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, tenhle hit já miluju. Doufám, že i vás roztančila Minely. V 10.59 je čas na aktuální informace. Jsme Hit Radio Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Staré Město, Huštěnovice na Uhersko-Hradišťsku. Pozor, tady se pracuje na silnicích, počítejte s řadou omezení, je tam pomalu jedoucí vozidlo. Tak oči na Šťopkách. Kvůli požáru počítejte v omezeních v ulicích Horní, nad Rozcestím, pod Lipůvkou, u Rozcestí, Převrátí, Randusky, Zubří na Vsetínsku. Dále na silnici Litenčice, Nítkovice na Kroměřížsku, tam se také pracuje a nehoda se nám došetřuje v ulici 1. máje v Kroměříži. Ode mě vše, jedu v tom s vámi a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Uniho by.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Valašské Meziříčí na Vsetínsku začalo modernizovat chladící technologii kotelnu a mantinely na zimním stadionu. V plánu je i 690 nových sedaček. Náklady jsou 20 milionů korun. Město pracuje také na přípravě projektu takzvané severní tribuny. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. No a fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
13: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
0: 3 minuty po 11. Pojďme se podívat na počasí. U nás ve Zlínském kraji bude ještě teď skoro jasno, polojasno, sem tam i oblačno, takže od každého trošičku. Odpoledne a později k večeru už se to spraví, pěkně se oteplí, klidně až k letním 25 stupňům Celsia.
10: Hit Radio Zlín.
0: Tak přátelé, jak dáváte úterní den? Já doufám, že s námi to jde na pohodičku a samozřejmě se skvělou muzikou taky.

klip Soul Zailum. 14 minut po 11. na vlnách Hit Rádia Zlín. V Napajedlích se teď hraje o docela příjemnou věc. O to, jak bude vypadat kousek veřejného prostoru u vás ve městě. Šachy, ohniště nebo květiny. Do finále se dostaly 4 nápady, takže se můžete rozhodnout, jestli v centru přibudou šachy a člověče na zlobce, jestli se oživí hřiště na nábřeží barevnými herními prvky, vznikne nové veřejné ohniště na Kalvárii, nebo se most u Fatry rozáří květinovou výzdobou. Hlasování už běží, přátelé, a zapojit se opravdu může každý. Online, na úřadě nebo i e-mailem. Tak jaké to u vás bude? Je to jenom na vás. Ale pozor, pravidlo je jeden člověk, jeden hlas, jeden favorit. A jaká byla naše snídaně šampionů? O tom za chviličku. Teď už Bruno Mars nebo Činasky.

dnešní den úterý u nás patří dekádám. Po 18. to nejlepší z 80. 90. a milénia, takže se připravte. Chvíli budete mít chuť vytáhnout trvalou, pak zase šustákovku a za chvilku si říct, že tohle přece nemůže být 20 let starý hit. Ano, přátelé, úterý prostě jede časem a my jedeme s ním a připomínám, že tento víkend bude retro. Retro víkend, takže budeme společně vzpomínat, tančit první lásky, první táboráky a první polibky. No a přátelé, co pak se dělo dneska u nás ve snídaní šampionů? Komu to upláchlo, komu to neupláchlo, každopádně bylo to veselé, jak jinak. Třeba se probíralo i to, že se vám tričko během dne na těle zmenšuje. Jak je tohle možné? Víc za

tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
1: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihobby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
11: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
10: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
12: je smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
11: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělá místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
12: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
11: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
9: Ty jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

úplně dobře připravené. Možná je to připomínka, že i když chceme pomáhat, příroda má svá pravidla a ne vždycky je snadné najít tu správnou cestu. Každopádně, jedna věc dnes převažuje, Timmy žije a to je zpráva, která má svou sílu. Takže Timmy, držíme ti pěsti a všem, kteří věřili, moc děkujem. Za chviličku si dáme Luise Fonziho, taky to mám, To Love, spoustu skvělých hitů a vám samozřejmě přeji dobrou chuť k obědu a taky těšte se na naše srdcovky.

krátké poděkování na závěr, no samozřejmě musí být jak jinak. Máme, přátelé, velký důvod k velké radosti a taky k hrdosti tady u nás. 20-letý klavírista z Kroměříže Jan Schulmeister zazářil na světové scéně. Představte si, získal prestižní ocenění BBC Music Magazine Award v kategorii o vítězích. Přitom rozhodovala veřejnost celého světa. Zaujal svým debutovým albem, kritici mluví o mimořádném citu pro detail, obrovském talentu a velké hudební hloubce, která je v jeho věku až neuvěřitelná. A je to další krásný důkaz, že talent z našeho regionu má dveře do světa otevřené do kořán. Takže obrovská gratulace Honziku, držíme palce, ať ta cesta pokračuje dál stejně silně, jako začala.

0: jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidencevogelsang.cz.
15: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
16: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Příjezd do Prahy od Průhonic až po Chodov v přerušované koloně, také sjezd z D1 a část Pražského okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti. Tady počítejte se silnějším provozem a více auty. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Uniho bypitel.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Danková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
8: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
1: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%. Informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Ve Zlínském kraji hoří další les. K požáru došlo dnes ráno v katastrálním území Zubří na Vsetínsku, kam bylo vysláno 8 jednotek hasičů. Zásah ale komplikuje vítr, který zvyšuje riziko dalšího šíření ohně. Na místě se nachází také vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a odhadovanou výši škody.
10: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
9: Ve Zlínském kraji je převážně polojasná obloha, postupně ale začne přibývat oblačnosti a večer budou přehánky a nebo bouřky. Teploty jsou okolo 28 stupňů Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: 12 hodin, 2 minuty, úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývají jenom 2 dny. Taky máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hitrádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
0: Hitrádio Zlín.
11: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990, Madonna a Vogue na Hit Rádiu.

0: Jak mi řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nevyslím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď se musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění, jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady, je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání. Kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy. Možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tady partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kody, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Není to krásný být na střední škole? Ty možnosti. Fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45. Na Hit Radio.

0: s číslem 3 U2 Ordinary Love, tedy obyčejná láska. No, se řekne obyčejná láska, ale kolikrát člověk tak může mít rád, tak opravdu z lásky, co? Dvakrát, třikrát to ne, jednou je dost. To jo, to by byla hezká písnička.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 17 minut a posloucháte Hit Radio, Jirka Pelnář s váma. Díky za všechny reakce, které posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
2: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jakými jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí, a protože jsme měli základní školu, vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích, prapodivně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě proto, že si člověk jako říká, tak a tohle jsou lidi, kteří nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv. Tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to Sunshine.

0: Ano, slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hitradia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele. Vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále. Ale pozor, jo. Zaprvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu. My jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohlo jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlejt. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli ze školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777-937-777 nebo posílejte hlasovky.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
7: Unihoby.
6: Vše pro tvé zelené království.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

77. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles. A bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: Takhle zní Hit Radio, když si diktujete muzikovi. Eagles, Hotel California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na Hit Radio, když je ten prodloužený víkend retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica z hitem Mandolína, a když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky

0: mladej, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladej pořád jsem, ale peníze netisknu. Zdravím. Dobrý, tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma a budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění, ty budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaní šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne, a ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout, ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby.

0: zeď. Tvit, tvit!
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
5: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihu Bipitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
6: Unihu Bipitel.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
7: Pip, pip.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D55C mezi Hulínem a Napajedli stojí porouchané vozidlo. Projíždějte tady proto s opatrností. V ulici Podvaly v Uherském Brodě se stala autonehoda. Počítejte tady proto s možným zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
3: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
7: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
6: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám.
8: Řidiči projíždějící kroměřížskou místní částí Vážany by měli zpozornět. Během května zde začne měřit rychlost vozidel nový radar. Radnice si od tohoto kroku slibuje zejména zklidnění dopravy. Radar bude napojen na informační systém Scarabeus, který umožňuje rychlejší a jednodušší projednávání přestupků.
9: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
8: Zítra dopoledne nás čeká polojasná obloha, pak se zatáhne a přijdou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 15 stupňů Celsia.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Surikarty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem jedné hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. Odpoledně. Tak jo, tak je to slovo, který neexistuje, stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Unten lieben langen globen, taky to nic neznamená.
4: Hit Radio Zlín.
11: Unten lieben langen globen.

0: Naše aktuální novinka na Hit Radio Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tady SMS-ky pro rodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMS-ky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMS-ku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMSku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Sury karty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMSka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMSce, kde je použito tedy c místo 2z, vypadal prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit, když ještě jednou tam bylo napsáno: ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuju za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMSka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo

0: Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Je to hezký. Je to hezký. Atmo Music, Anděle na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce nebo nedej bože o víkendu nemili okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikulovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože od zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo? Najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom proto, že pokud jste poslední dobou opravdu udělali nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi. Kia. Movement that inspires.
5: Autokom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
19: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
20: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio s Jitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří, protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Radio, protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show, tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, anebo už prostě jenom

0: Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich

0: Občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
9: Unihoby.
8: Vše pro tvé zelené království.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindle X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
15: Hit Radio.
16: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
17: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
1: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

Divoký byl a čmelák. Tady u nás na Hit Radio se proletěl po rozkvetlé louce ještě předtím, než nám začne pršet v Česku. Je 13 hodin 54 minut, za chviličku nejnovější zprávy. Do té doby ještě například Rose, Bruno Mars nebo Vanessa Amorosi.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V ulici Husova ve Zlíně havarovala dvě auta. Počítejte tady proto se zdržením. Bouralo se taky v ulici Podvaly v Uherském Brodě. I tady projíždějte s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
8: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýjte si ruce. A přichází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes se chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
10: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvají prostě jak ty psychické náročnosti, tak i v ty fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, si nedovedu představit říct, že ne.
9: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Dobré místo u Jezdec v Uherském Brodě bude v sobotu 16. května hostit Forest Fest. Na své si tady přijdou milovníci nejen pohodové reggae muziky, ale i latína. Zahrají třeba Jojo Band, Gentleman's Club anebo reggae, kteří tady oslaví 20 let svého působení. Přijďte si sem užít pohodový den.
11: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arše Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
1: Středeční obloha bude dopoledne polojasná, pak se zatáhne a přijdou přehánky anebo bouřky. Denní teploty naměříme mezi 12 až 15 stupně Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Ale spoustě tady meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádáni v dnešní době, tak Vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777 937 777.
2: Hit Rádio Zlín.

Poetika na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na tři. A teď pozor, jste ženatí? Nebo vdané? Nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať pánbůh za to, že teď posloucháte Hit Rádio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď se mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku, jestli opravdu mají odborníci pravdu, jestli to je 32% chlapů, jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy, a jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment, a nebo naopak to bylo prostě v tu nejméně vhodnou chvíli, a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady, telefon číslo známe, můžete psát zprávy, anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři, máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777, a když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

Skryt s jedem superheroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu. A když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky. Takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný. OK. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla upatlaná, upocená, žíznivá a ani nepoklekl, že ho teda jako bolí koleno, ale teda omlouvá ho, že to bylo v mé milované Vídni a hned potom mi koupil studené pivo. Tu sklenici mimochodem máme doteď doma. Takže i tak to bylo krásný. Míša. Dobrý, to já jako rodilý Plzeňák oceňuju, žádost o ruku pivem, super, akorát ten půl litr jste tam krásně museli teda. No další, ahoj, žádost o ruku od manžela, bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termín na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Ty tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše: ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihl. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho o ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo, my jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju, máš svatozář. Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze, opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku, dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě? Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít. Chtěl jsem říct jednu věc, nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží, jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svýho života. A nebo manželství.
1: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Zkoutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
3: Unihobby.
2: Vše pro tvé zelené království.
4: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
5: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Hit Radio.
8: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

Alvaro Soler na Hit Rádiu, vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli na Gáno, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z 90. nejenom z milénia, ale taky z 80. a 70. po celý tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu, kabáti, Colorado a 90.

0: Leonej na Hit Radio s hitem Don't Worry, tedy nedělejte si starosti, buďte v pohodě, přesně, starosti hoďte za hlavu, pokud nevíte jak, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 hodin vás čeká taky naše odpolední show a ta vždycky dokáže zahnat strasti života jako v co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15 a 18 a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Felnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zlínský kraj, to nejsou jenom města na cedulích.
5: To jsou místa, kam se vracíš.
1: Lidi, které znáš.
5: A věci, na které jsi hrdý.
1: Na Hit Radio Zlín.
5: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý měsíc budeme hledat to nejlepší z našeho regionu.
5: Kam si jít zaběhat?
1: Kde vyrazit do letního kina?
5: Kam se chodíš v létě ochladit, nebo kde to prostě žije?
1: Zapoj se i ty na hitradiozlín.cz a vyhrávej lístky na ty nejlepší festiáky ve Zlínském kraji.
5: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý květen na Hit Radio Zlín.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v

0: CZ.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Uniho by.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
1: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci Ovesta.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí se nám dějou jenom menší komplikace. Například přes Martinice máme nehodu sice nákladňáku s osobním autem, ale měla by to být nehoda bez zranění a průjezd se zvýšenou opatrností, čili téměř bez problému, jenom stačí přebrzdit, nikde se to neštosuje. Tak tady je to jinak, nebo jinak ve Zlínském kraji nevidím žádné další komplikace. Kdyby cokoliv přibylo, tak vaše dopravní info volíte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
3: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínští hokejisté potvrdili pokračování kapitána Petra Holíka. Končí naopak odchovanec Tomáš Rachůnek, který se do rodného města vrátil na začátku ledna a pomohl Beranům k zisku stříbrných medailí. Vládní cenové stropy na pohonné hmoty ve středu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne o 9 haléřů na 44 korun 68 haléřů na litr. Benzín budou moct pumpy prodávat maximálně za 44 korun a 46 haléřů za litr, což je o 17 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Květnová část výzvy Do práce na kole už odstartovala. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci. Nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Zítřejší obloha bude zpočátku polojasná, pak se ale zatáhne a přijdou přehánky a nebo bouřky. Denní teploty naměříme mezi 12 až 15 stupně Celsia.
10: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
11: Počasí v pěti slovech.
0: Dneska ani horko, ani zima.
11: Hit Radio Zlín.
0: A my už takhle ze startu odpolední show tady na Hit Radio Zlín, takhle po 15. budeme rozebírat a vlastně vybírat nejlepší místa, kam chodíme běhat, nebo kde se dá nejlíp chodit běhat, protože celý tento měsíc žijeme Zlínský kraj. No a tady to samozřejmě bude tak trošičku o vás, protože pojďme si přiznat, já neběhám. Takže je to na vás.

Kapela Krištof za námi tady na Hit Radio Zlín odpolední show. S vámi Pavel Sacek, teda dneska bez čárky, nicméně o to víc vás teďka budu potřebovat. Já jsem tak trošičku doufal, že tento týden, když máme teda akci po celý měsíc Žijeme Zlínský kraj, ale tento týden vybíráme místa, kam chodíme, kam chodíte běhat, čili nejlepší místa třeba na procházku nebo na ten běh, tak já jsem trošku doufal, že mi s tím pomůže Šárka. Nicméně není tady. Není tady a já neběhám, takže je to na vás. 601 13 13 05. Celý tento měsíc vybíráme tyto místa, protože taky nejsme vševědoucí. Tohle bude tak trošičku na vaší kooperaci a spolupráci. Tento týden, jak už jsem říkal, vybíráme místa, kde se dá nejlíp zaběhat. A teď je otázka, jestli to je pro vás nějaká společná cyklostezka, někde les do kopce, nebo co je pro vás vlastně to top, třeba na ten běh nebo procházku. Každý takové místo někde v okolí, kde bydlíme, tuto vy jako máme, teď jenom ho vybrat a říct ho nahlas. 601 13 13 05 a možná zrovna k tomu přemýšlení taky Ella Henderson, Rudimental, Alibi, tak jenom tak, prostě pro úterý, pro vás.

0: žijeme Zlínský kraj, tady na Hitrádiu Zlín celý tento měsíc. Tento týden vybíráme místa, kde se nejlíp dá zaběhat, jo, nebo se projít. Samozřejmě rychlost není důležitá. Nicméně první zpráva, co mi teďka hnedka přišla od Romana, musím přečíst. Na Podhoří nahoru do lesa, tam se to dá krásně strhnout, doběhnout až k majáku a jsou tam různé cestičky. A teď pozor, i když neběhám, chodím tam často, tak sympatizuju s Romanem, mám to vlastně velmi podobně, tak já sám za sebe, pokud bych měl vybrat, tak z Malenovic ke Svaté vodě, absolutně top, je tam trošičku nějaký jako pidi horizont, člověk si to trošku i mákne, i když jako jde jenom na procházku, tam je pro něj nějaká ta odměna v podobě prostě Svaté vody z těch kopců, což je prostě super, no a s tama se dá se jít samozřejmě ne nutně stejnou cestou vlastně k centru Zlín Malenovice, ale dá se třeba jít i do Starých a tam zase na trolejbus a trádá domů. Takže to za mě, to za Romana, teď otázka to, co za vás. 601 13 13 05, celý tento týden vybírám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: stavebniny. Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Autokom Zlín. Váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mira,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

Fastboy a Topic tady na Hit Radio z Dýny odpolední show. Nicméně otevírací doba obchodu se minulý týden řešila. Mohlo by se zdát, že když už jsme měli teda otevřeno minulý pátek vlastně téměř všechno, že to bylo jako bez problému, že, to, že ten svátek se neřadil k těm svátkům, kdy je většinou všechno zavřeno, tak se jako můžeme domýšlet, že tenhle pátek to bude stejně, ale... bohužel, vůbec to tak není, naopak tento týden a tento pátek budou všechny obchody zavřené, s tím počítat, prosím vás, radši si ty zásoby udělejte už teďka, přeci jen zase bych nakoupil minimálně 15 kg mouky, 3 štangle salámu a 40 párků, jenom kdyby náhodou. No a teďka, když jsem vás vystresoval, vás musím zase nějak trošku uklidnit. Činasky, první signální, toť pro vás, jenom tak pro lepší den a pro lepší náladu.

0: prosím vás, ještě minulý týden tady na Hit Radio Zlín i v odpolední show jsme vlastně řešili, že se nám překopává, předělává nebo jako rekonstruuje a opravuje bazén v Otrokovickém nebo na Otrokovickém koupališti. Teďka k tomu přidáváme další venkovní bazén Zlínských lázní, prochází největší opravou za posledních 40 let. Mohlo by to vést k myšlence, že teďka se nám jako zase rok neotevře ten venkovní bazén, ale je to úplně jinak. V červenci už bude normálně připravený, napuštěný, jo? Čili v tuto chvíli ještě neplavem, jenom vevnitř, příští měsíc neplavem, jenom vevnitř, a v červenci to vezmeme zase útokem. Tak se samozřejmě budu jako velmi těšit, protože co já jsem jako vypozoroval, my většinou, jakožto obecně lidstvo z Zlínského kraje máme tendenci, když je léto, když je horko, opravdu jako hodně, tak jezdíme na koupáky, jo, protože je tam pití, je tam jídlo, jsou tam párky, ale já nevím co všechno, a jsou tam tobogány a tak dál pro děcka, jenže do Zlínských lázní, třeba na ten venkovní, tolik nechodíme. A tam je vždycky bez problému místo na to si sednout, lehnout, udělat si to pohodlí. Jasně, je to bez párku, ale pro pohodlí se trošku drží.
1: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
6: Unihoby.
5: Vše pro tvé zelené království.
7: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
0: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
9: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
10: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tak jak mu to zpívá Tom Walker, Leave a Light On, tady na Hit Radio Zín odpolední show. Nicméně ještě do celé, samozřejmě stíháme nějakou tu muziku, kromě toho, že bude takzvaná Hannah Montana, která má mimochodem teďka takový velký comeback, samozřejmě Miley Cyrus, která ale se vrací po 15 letech, 20, to úplně nevím tu číslovku, ale vím, že to je teda řádně let, co se vrací zase zpátky jako Hannah Montana. Nicméně skupina mému srdci velmi blízká, Black Eyed Peas, když se mě táta kdysi dávno ptal, co to vlastně posloucháš, jsem říkal Black Eyed Peas, a co to je, kdo tam zpívá, kam ta prsata, už věděl o čem mluvím.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy a potěším. Nevidím žádné komplikace, což neznamená, že žádné nejsou, jenom je, že já žádné nevidím. Kdyby náhodou ta situace byla samozřejmě na cestách ve Zlínském kraji jiná na cestách, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně začalo nabízet online prodej vstupenek na komentovanou prohlídku Baťova mrakodrapu a hradu Malenovice. Online vstupenka na mrakodrap stojí 299 korun za osobu. Základní vstupné na komentovanou prohlídku hradu je 200 kaček. Soulová a muzikálová zpěvačka Michaela Kolman, dříve známá jako Michaela Nosková, se stala ombudsmankou Ministerstva práce a sociálních věcí. Bude se věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, ale i zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady. Informoval o tom ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, který ombudsmanku jmenoval. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí buď Arsenal nebo Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes od 9 hodin večer. Středeční obloha bude zpočátku polojasná, pak se ale zatáhne a přijdou přehánky anebo bouřky. Denní teploty vystoupají maximálně na 15 stupňů Celsia.
8: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
6: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín samozřejmě pokračuje. Za malý moment už bude velké téma zase radary. Zase nám to všude přibývá a koluje. Nicméně v tuhle chvíli bych rád pozdravil do Vážan na Kroměřížsku. Prosím vás, máme vás tam všichni rádi a hlavně potřebujete pevné nervy. Proč? No, bude o vás za chvilku totiž řeč.

aniž bych chtěl, tak tady na Hitrádiu z Plný show nám vznikla taková pravidelná rubrika každý týden, vlastně nějaký týdeník, a to, kde jsou zase radary, zase nám nějaké přibývají, tak prosím vás ve Vážanech, na Kroměřížsku je nový radar, který měří zase rychlost. Teďka nutno podotknout, že teda v tuhle chvíli mám pocit, že už jsou úplně všude, ale že jako úplně všude mám ten pocit. Otázka taky druhá, jak je ve Vážanech nastavený, jo, na jakou rychlost. Protože jak všude je to trošičku jinde, někde můžete jet 55, třeba úplně bez problému a nic se nestane, někde stačí 51 a už to pokutuje, tak jako například na Kvítkovicích nebo ve Kvítkovicích u Otrokovic, tak otázka, jak je to ve Vážanech. Na to asi přijdeme v blízkých týdnech a dnech, prosím vás, dávejte si tam velký pozor. Myslete na to, že zase je to další nový úsek a i tady už je teďka potřeba dávat velký pozor na tu rychlost. Nabízí se další otázka, už teda jako poslední v tomhle vstupu, kde ještě nám ty radary chybí? Kde si myslíte, že by nějaký třeba nějaký ten úsek klidně radar zasloužil? Mějte vědět. 601 13 13 05.

0: jste mě nakonec potěšili. 601 13 13 05. Tady jste mohli psát. A psali jste taky svoje nápady, kde by mohly být zavedené nové kamery na rychlost, v jakých úsecích. To je pro mě velké překvapení. Tady padly zase tři na Tomáše Bati, někdo napsal. Nebudu radši zmiňovat, myslím si, že tam už je docela dost, ale tak každý to vidí samozřejmě jinak, to je čistě subjektivní věc. Dále taky, a to je pozor, dobrý point, směrem na Sirák. Nevím, tam jsem hrozně dlouho nejel a hlavně nevím, kdo by z toho vlastně těžil, kdyby tam byli. Které město nebo kdo je tak jako nejblíž. A hlavně na kterém úseku, protože ta cesta je docela dlouhá. No a stejně tak s za Žalechovicemi směrem na Vizovice. Stejná otázka, kdo by z toho těžil? Kam by to putovalo ty peníze? Případně tam se jezdí tak rychle? Já mám pocit, že víc jak 90 se tam nikdy nejel na té 90. Tak to je zase opět na vás zamyšlení. No ale takhle, nebudeme si je přivolávat, pojďme radši na muziku.
1: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

좋아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Zetko, tak trošičku ze života. Pokud náhodou byste plánovali nastěhovat si tchýni k sobě domů, tak vím, co může nastat.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Čínský znak pro slovo potíže je zobrazován jako dvě ženy pod jednou střechou. Ze života? Možná.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: taky Ava Max. Tady na Hit Radio Zín odpolední show. Nicméně prosím vás, pokud jste ještě nepodali daňové přiznání, tak smolík pacholík, už to bylo, jo, už je prostě pozdě. Teďka otázka, co vás čeká, tak všude se vždycky vyhrožuje tím, že budou nějaké pokuty nebo tak. Pokud jste ze Zlínského kraje, se pokládám, tak pravděpodobně vás až tolik nečeká. Pokud se hnedka nahlásíte, pokud to hnedka půjdete odezdat, hnedka to řešit, budete s těma v kontaktu, že to řešíte a podobně, většinou ty penále prostě ani nedávají, nebo vám je prostě jenom strhnou. Že to je v pohodě. Tak jenom na to myslet, teď už je sice pozdě, ale lepší pozdě než nikdy. Víme, jak to je. Konkrétně teda před měsícem byl poslední termín a možnost podat to, jak já rád říkám, live mezi očima, vyloženě tam přijít a fyzicky ho podat, no a do včerejška byla možnost podat ho online. No tak teď se hluboce zamysleme, kdo ho nepodal a přeju hodně štěstí.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 kW.

0: CZ.
1: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
2: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

ještě za námi na Hit Radio Zlín odpolední show. Samozřejmě docela ještě do zpráv dáme nějakou muzikou. Navrhoval bych tady například Liquido, Narkotik, ježiš, to jsem neslyšel ani nepamatuju. Tak možná, že i vám se vybaví nějaké vzpomínky na nějaké party, třeba i o tomhle víkendu, protože tohle tam zaznívá na většině akcí. Ještě mně přijde jako non-stop, jako neustále. No ale teď už jako jeden velký duet, který pobláznil svět, prosím vás, v roce 2018. Já jsem si myslel, že to je věc stará třeba tak 2-3 roky. Jsem si říkal, teďka nedávno to přece vyšlo. No vůbec, no kulové, 2018. Už je skoro 10 let, nebo nějaký dobrých 8 let. Tak počítat s tím, že to, co teď uslyšíte, je možná věc, která vám otevře v hlavě možná nějaké další velké vzpomínky z nějakých velkých akcí. No tak schválně, uvidíme. Zin a Sia, Dusk Till Dawn.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já vlastně potěším, protože nevidím žádné komplikace, měli bychom jezdit bez problému. Pokud nepočítám samozřejmě zase u NVTčka, třídu Tomáše Bati a podobně, tak vždycky na některých místech nebo třída maršála Malinovského v Hradišti, tak to jsou místa, kde to prostě v tuhle chvíli ještě je trošičku zacpané. Počítat se větším provozem, ale jinak nic nečekaného. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz. Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
1: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Pokud pojedete částí Vážany v Kroměříži, dejte nohu z plynu. Během května zde totiž začne měřit rychlost vozidel nový radar. Radnice si od tohoto kroku slibuje zejména zklidnění dopravy. Už je druhý, který kroměřížská radnice na území města instalovala. Od ledna loňského roku je v ostrém provozu i radar v místní části Trávník. Počet zjištěných přestupků se tady znatelně snížil. Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Pomalu mizí modré kachličky a s nimi i vzhled, na který byli návštěvníci zvyklí 40 let. Vana už rekonstrukci nezbytně potřebovala. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými úpravami. V posledních letech ale z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodly pro zásadnější zásah, a to výměnu keramického obkladu za bazénovou fólii. Lidé by si v novém bazénu měli zaplavat už v červenci. Florbalisté Otrokovic budou hrát první florbalovou ligu i v příští sezóně. Po úvodním klopítnutí už nedali Třinci šanci a baráž ovládli 3-1 na zápasy. Sérii ukončili v neděli ve Slezsku, kde zvítězili 6-2. Zítřejší obloha bude polojasná, pak začne přibývat oblačnosti a zaprší. Teploměry ukáží mezi 12 až 15 stupně Celsia.
5: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Arši Zlín pod kostelem. Adam a Eva.
0: Tohle je odpolední show, s vámi Pavel Cacek, dneska teda bez čárky, nicméně asi všichni máme v okolí, ve svém blízkém okolí nějakého toho jednoho kamaráda, který furt na všechno pindá a furt se mu všechno nelíbí a hlavně, když něco třeba město postaví, když si říká, proč se nepostavilo něco lepšího a podobně, prosím vás, jestli jste napajedel, tak teďka těm svým kamarádům řekněte, že teď je možnost se vyjádřit.

Cyril a jeho Stumbling In tady na Hit Radio Zlín v odpolední show. Nicméně v Napajedlích, prosím vás, vybírají projekt veřejného prostoru. Teď je možnost se vyjádřit. Teď je možnost, pokud jste z Napajedla blízkého okolí, tak teď máte dávat vědět, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co chcete změnit, co chcete postavit a co chcete vybrat. Jmenuje se to Dej Napa Nápad. Jo, Dej Napa Nápad. Teď se rozhoduje o tom, jestli se umístí hrací stoly na šachy a hru Člověče nezlob se v centru města. Je docela sympatické, ale zase víme, jak by to mohlo dopadnout, že to zase někdo rozkrade. O oživení hřiště na nábřeží prostřednictvím barevných herních prvků, že se to tam nějak různě pomaluje a předělá. A to je docela sympatické. A nebo vybudování veřejného ohniště na Kalvárii, což je pro mě asi zatím jako top. Pak je tam ještě květinová výzdoba na mostu u Fatry, což je taky dobrý, ale podle mě jako mít místo, kde si můžu veřejně udělat busta, mi přijde úplně nejlepší. Ale ne každý to vidí tak, jak já, a hlavně já nejsem z Napa. Takže já se zdržuju svého hlasování a je to teďka na

Tady odpolední show na Hit Radio Zlín, za námi Tomáš Klus. No a prosím vás, nám se to blíží. Už jen den a 22 hodin zhruba do startu a dle odpočtu na majales.utb.cz, kde to na mě hnedka vyskočilo. Je tady zlínský Majáles, tak ten se chystá na tenhle čtvrtek. My se na vás samozřejmě s Rádiem Zlín budeme též na místě těšit, protože my to samozřejmě z odpolední show taky moderujeme. Tak to bude velká paráda, že si to tam můžeme. Samozřejmě největší headliner asi Michal Hrůza, tak na toho se těšíme. Co mě ale nejvíc potěšilo, kromě toho, že se tam třeba bude vyhlašovat i král Královna Majálesu, což je docela zajímavý. Já jsem si řekl, že já jsem třeba nikdy nebyl na nějakém plese, na takovém tom maturitním plese, nebo tady těchto věcech, kde se vždycky volí jako královna plesu, král plesu. Já jsem si vždycky říkal, byl by docela cool v tom nějak disponovat. Takhle to se taky nemůžu samozřejmě zapojit, protože nejsem součástí, ale budu to vyhlašovat, tak aspoň takhle se stanu nějakou částí. Nicméně, co mě překvapilo, kdo to uzavírá. Kromě toho, že tam samozřejmě bude Met 213, bude tam kapela Simple, Kvočná, Focus Rock a podobně, prosím vás, uzavírá to Hospodský bordel. Nebo takhle, Hospodský bordel vlastně uzavírá každý festival, ale tady poprvé oficiálně. Tak budeme se na vás těšit už tenhle čtvrtek, vstup samozřejmě zdarma a kdo přijde, má pak vstup i na afterparty úplně gratis.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
13: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
12: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
14: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
13: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
14: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
13: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
11: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Lelia.

linkyni na Hitrádiu s Dýmem Poleníšovou. Dneska jsme si to až jako slavnostně představili další radar v kraji. Tentokrát ve Vážanech na Kroměříčku. Takže ty místa, kde přidávat na plynu, se nevyplatí, nebo tam, kde se to nevyplatí, tak těch míst přibývá. No, mohl jsem to říct jednoduše, nicméně, taky jsme ale vybírali další místa ve Zlínském kraji na ideální naběh, na nějaký, nebo na nějakou procházku. Celý tenhle měsíc totiž žijeme Zlínský kraj a vybíráme top místečka. Tento týden ty místa, kde se nejlíp běhá. Zatím nejlepší tip byl přímo ode mě, a to v Malenovicích směrem ke Svaté vodě. Takže sám sobě děkuju. Ale 601 13 13 05, můžete stále samozřejmě psát svoje návrhy, svoje místa. Jako pojďme si říct, nic není špatně, jo? Kdekoliv se cítíte dobře, ať na to se proběhnout nebo se jenom projít, tak je dobře. My to tam zařadíme, no a pak uvidíme na závěr týdne něco to nejlepší vyberem. Teď už deštník, když teda není potřeba, díky bohu za to. Rihanna, to pro vás, takhle na odpoledne.

0: Dean Lewis na Hit Radio Zlín. A prosím vás, pro moje velké překvapení jsem zjistil, že my v Česku máme IQ centra. A to nejsou místa, kde si změříte IQ, ale místa, kde je interaktivní věda nachystaná. To hlavně jako děcka milujou, protože to se tam dělají věci, které vypadají, jak kdyby to byly kouzla. Například taková jedna z velkých věcí v Česku je IQlandia Liberec, jsem zjistil. Minimálně to byla první věc, co na mě vyskočila. Těchhle center je v republice hned několik. Zjistil jsem, že nějaký svět poznání a něco podobného je i v Olomouci. Tak pro jistotu, abych tam nepůsobil teda úplně jak blbec, než se tam vydám, jsem si dneska dělal IQ test, prosím vás, jestli se tam dokážu třeba ohánět a chápat, co mi kdo bude říkat. A dobrý, vyšlo mi to pozitivně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Chcete mít jistotu, že je o vaše dítě skvěle postaráno? 1. července se otevírá v Želechovicích nad Dřevnicí dětská skupina Kuřátka. Bezpečné místo plné péče a radosti, zaměřené na rozvoj a logopedickou prevenci. Dětská skupina Kuřátka. Projekt EU. Přihlášky najdete na webu obce Želechovice nad Dřevnicí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Hit Radio. Dobíte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
13: Prodejna Ovesta Křekov u Valašských Klobouk. Tady najdeš jen profesionální nářadí Milwaukee.
14: Novinky si přijďte vyzkoušet 22. května na velké prodejní akci. Ovesta.cz.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Teď už nezbývá, než se rozloučí. Tady na Hydrádiu s Dýmy s vámi samozřejmě v odpolední show bylo velmi dobře. Zase se těšíme zítra na 15. hodinu. Zítra už v kompletní sestavě, teda se Šárkou Holubcovou, tak pomaličku budeme nejenže vyhlížet prodloužený víkend, budeme ale vyhlížet i majález UTB, který startuje už pozítří ve čtvrtek zhruba od 2 hodin odpoledne, tuším něco takového, tak se tam na vás budeme těšit. Tak jako zítra tady.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Až do čtvrtka 7. května počítejme s částečnou uzavírkou silnice mezi obcemi Litenčice a Nítkovice na Kroměřížsku. Probíhají zde práce na silnici. Můžeme se tady proto zdržet. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Uniho by.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
11: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
10: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějnách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronu více. Sloužit by mohly pak také jako podpora tzv. Prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
9: Právě teď je ten správný čas k nákupu plavek ve vaší oblíbené prodejně spodního prádla Adam a Eva v Aršizlín pod kostelem. Adam a Eva.
10: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů, zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů, odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
12: Hodiny odbyly 18. Startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

Melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in Northern Town. Ladíte Hit Radio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je s písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf, I Do Anything For Love.

0: s Meatloaf, I Do Anything For Love. Tohle jsme vám hráli na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind. When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky, třeba Mňáka až Dorp, i ta je nachystaná v playlistu Hit Rádia. Tak užívejte úterní večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi. Kia. Movement that inspires.
6: Autocom Zlín, váš prodejce a servis vozů Kia. Autosalon Kia ve Zlíně.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňákášdorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň.

0: jsme si vyhodili z kopítka, tohle jsou 24/7, Take Me Away, záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenout ani na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitost, kterou představil na solové dráze. Místo skupiny Queen si do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching a nebo Susan Vega.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Weekend Hit Radio. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

ale opravdová klasika You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne, je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva, přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. 3 dny toho nejlepšího z minulosti, v sobotu a v neděli. Pro vás se navíc budou vysílat naši kolegové z Hitradia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu. A nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu Vypalovačka. Doporučuju, pokud chcete zažít trochu té nostalgie. Vzpomínáme i dnes večer v hudebním speciálu Hitradio Classic, ve kterém teď bude hrát Madonna.

0: Činasky mají novou píseň Dlouhej kouř. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás mimo jiné vezme taky do osmdesátek. V letě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hitparád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
4: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na Hit Radio The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon. První kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie. Ejo.

0: Rádio Zlín.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: hrozné žít? Tohle heslo razí skupina MIG21. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní. Sounds like a Melody je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle. Vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio, vy a dalších 60 minut jenom hitu 80. 90. let a toho nejlepšího z milénia. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. Už jich máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn of the Lights. Tak pojďme na něj.

Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradiu si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem, připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už je za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.

thing. Přátelé jí říkají J-Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost a Thing a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom. DJ

0: Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hit Radio vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. Vy tohle uslyšíte v příštích minutách na Hit Radio.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Point Break, What About Us. A to je vše, přátelé, takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.

0: Night Radio Imagine Dragons, pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka, jahody z farmy nedaleko Prahy, z ovoce od místních sadařů. Jak to ale cítí oni sami? Jak vnímají podporu, které se jim dostává od státu i Evropské unie? Povídat si o tom budeme s Honzou Abtem, který ve středních Čechách vlastní sady a výrobnu sajdru Tátův sad. Tak pojďme se na začátek zaměřit na to, jak se změnil vztah Čechů k lokální zemědělské produkci.
1: No, pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají chuťově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
0: Čím to je?
1: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného. Protože vyrábět věci průmyslovým způsobem, tedy mícháním nějakých předpřipravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hold pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
0: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
1: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky. Ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahvování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma, takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá, ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
0: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vytoňování tabulek.
0: Poslední otázka, kdybyste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
1: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivý prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
0: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
5: Hit Radio Zlín.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.